Biedronke teraz kúpite moldavské hrozno len euro 69 centov za kilogram, brokolicu 500 gramov len za 99 centov a kuracie prsné rezne Henny len 4,69 centov za kilogram. Navyše získajte až 5 eur z aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.